0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. října. Tento den roku 1881 se narodil William Edward Boeing, americký letec a konstruktor letadel. O 5 let později přišel v Plzni na svět český herec František Kovářík.
1: Sebeřepí, šakali, zavile, pili, nabíli měsíc.
0: Náhoda tomu chtěla, že v den svých 98. narozenin zemřel. Ročník 1959 je senegalský zpěvák Youssou N'Dour. Roku 1920 se narodil držitel Oscara, americký komediální herec Walter Matthau. O 11 let později přišel v Plzni na svět herec, textař, režisér a zakladatel slavného semaforu Jiří Suchý. Ročník 1970 je česká zpěvačka Ilona Čáková. Tento den roku

1974 se narodil Keith Duff, člen irských Boyzone. Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Říjen nám začíná právě dnes a právě teď máme 2 minuty po 6. hodině.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Jaký bude start října? Tak máme babí léto úplně na 100%, protože teď po ránu na některých místech jsou 2 stupně Celsia, mlha, místy a odpoledne má být 25, takže typické babí léto. Jinak ale bude jasno až polojasno v celé České republice. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teplota 25 stupňů, na Šumavě 20 a na horách v 1000 metrech na horách okolo 16 stupňů Celsia. Pozor na silnější nárazový vítr, pokud se budete pohybovat ve frýdlantském výběžku stejně jako včera v nárazech až 70 km/h. Co k nám přiletí už za chvilku, je skupina MiG 21.

Novinka skupiny MIG 21 se jmenuje Nestálá a je to pozvánka na jejich klubové turné, které se jmenuje Podzim 26. A o čem je písnička? Je to vlastně o zásahu bleskem, o tom, co nás může potkat v každém věku, o něčem, na co nejsme ani nikdy dostatečně připraveni, říká Jirka Macháček. Píseň je o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. Zkrátka, je to o lásce. A kde můžete MIG 21 v rámci turné vidět? Podzim 26 9. října odstartuje v Ostravě, potom Pardubice, Trutnov, Plzeň 29. října nebo 30. října Karlovy Vary, Brno, Valašské Meziříčí, Olomouc a třikrát v Praze 24, 25, 26 listopad v Lucerna Music Baru. Tak ať mají plno.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6 hodin 18 minut, teď máme informaci z dálnice D10 u Mladé Boleslavy, výjezd od Mladé Boleslavy směrem na Prahu. Tady se pracuje a navíc se stala dopravní nehoda. V úseku práce na silnici probíhá teď vyšetřování nehody. Je tady nákladní auto, které je mimo silnici, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a průjezdné. Je to jízdním pruhem přes stavbu, takže od Mladé Boleslavy počítejte směrem na Prahu se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryák.cz.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, miau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí bude jasné až polojasné, tak jako v předchozích i následujících dnech. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota dnes 25 stupňů Celsia. Pokud se chystáte na hory, v 1000 metrech na horách okolo 16, na Šumavě 20 stupňů. Var bude slabý, hlavně v oblasti Českomoravské vrchoviny, místy i na severu Čech, mírný jihovýchodní vítr, ale pozor, frýdlantský výběžek, stejně jako včera, nárazový vítr 70 kilometrů za hodinu. No a o čase zpívá i Adam Mišík a Sýma, o čase bez tebe.

0: Gaga. Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Kladně se před pár minutami stala dopravní nehoda, dvě osobní auta se srazila u nákupního centra v ulici Americká a silnice je teď špatně průjezdná nebo vůbec obousměrně. Děkujeme Verče za informaci, dejte pozor, v ulici Americká, pokud můžete, tak to nějak objeďte.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: V Kladně v Americké ulici u nákupního centra projíždějte opatrně, stala se tam dopravní nehoda. A pak tady máme další dopravní prostředek a to je tuk-tuk. Tuk-tuk z Asie, tuším, že je z Thajska, na kterém projel půlku zeměkoule Tomáš Vejmola, Tomík na cestách a ten míří na Kladno. Afrika s Tomíkem bude 11. října, to znamená už za pár dnů, v kladenském kině Sokol. A vy tam můžete být taky. V příští hodině budeme mít soutěž o dvě vstupenky, takže tady je upoutávka na ten krásný zážitek, který můžete mít 11. října od 18. hodin v Kladně. Tomáš Vejmola se vydal na cestu i s kameramanem po východní Africe, jeli 111 dní, sbírali zážitky a je to určeno pro všechny, kdo se chce zasmát a nechce cestovat s tuk-tukem po světě. Určitě bude vyprodáno jako vždycky Tomíkovi na cestách, tentokrát teda Afrika s Tomíkem a dvě stupenky budou ve hře v příští hodině.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Teď máme upozornění pro silnici, která spojuje Mladou Boleslav a Nymburk. Zhruba uprostřed jsou Krchleby a v katastru obce Krchleby došlo k dopravní nehodě. Je to hlavní silnice mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem, kde právě teď probíhá vyprošťování osob.
2: Volejte

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Přesně 7 hodin a před malou chviličkou se stala vážná dopravní nehoda v Praze, Štěrboholi, ulice Klesíku. Tady projíždějte opatrně, došlo k nehodě osobního auta, motorky a na místě zasahuje záchranka. Je přesně 7.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Začíná nám nový měsíc, 1. října, a bude pokračovat krásný letní ráz odcházejícího září. Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, přibude i místy silnější vítr. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech 16, na Šumavě 20, a ten nárazový vítr může být místy až 70 km za hodinu, ale hlavně ve frýdlantském výběžku. Takže, jak říká Verona, tohle byla zpráva o počasí jen tobě.
2: Jen tobě se rozdává, a nikdy to nevzdává.
1: Veronu na relaxu slyšíte už za chvilku a taky odstartujeme ranní soutěž.

0: 3, 2, 1, start ranní soutěže. Blíží se okamžik, kdy můžete vidět na vlastní oči Tomíka. Tomíka, který na svém tuktuku projel kus zeměkoule, tentokrát 111 dní jel Afrikou. Afrika s Tomíkem, tak se jmenuje akce, na kterou vás veme 11. října do kladenského kina Sokol. Bude to od 18 hodin. Vy tam můžete být taky, protože já mám teď dvě vstupenky. A věřím tomu, že bude vyprodáno na Afriku s Tomíkem. A jestli projel Tomík Egypt tuktukem, taky Egypt, nebo ne, to se dozvíte přímo na místě, ale já se ptám, a to je soutěžní otázka, která velká řeka, donedávna ještě pořád se myslelo, že je největší na světě, protéká Egyptem. Pište odpovědi na číslo 606 736 736, název řeky.
1: Takhle hraje Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nejenom automobily jsou dopravní prostředky, ale taky tramvaje. A my máme informace z Plzně. V Plzni se stala dopravní nehoda, srazily se dvě tramvaje v ulici Pražská. Na místo je přivolaná samozřejmě policie v tuto chvíli. A taky se šetří dopravní nehoda v Kladně. V Kladně v ulici Americká u nákupního centra došlo ke střetu dvou osobních aut a tahle ta nehoda se bude řešit zhruba předběžně do 9. hodiny. Projíždějte opatrně Americkou ulicí.
0: Relax Radio Kladno 92,3 FM 92,3 FM.

0: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryak.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90 a Somat kapsle domičky různé.

0: Jestli pak už jste měli dnešní ranní kafíčko, hlavně 1. říjnové. 1. října je Mezinárodní den kávy. Každý rok se slaví 1. října. Káva patří k nejoblíbenějším nápojům. Tenhle ten významný den si tak připomínají miliony lidí, možná miliardy, po celém světě. Takže pokud jste ještě neměli, je to na vás.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. října. Tento den roku 1881 se narodil William Edward Boeing, americký letec a konstruktor letadel. O 5 let později přišel v Plzni na svět český herec František Kovářík.
2: Sebeřepí, šakali, zabíle, pili, nabíli měsíc.
1: Náhoda tomu chtěla, že v den svých 98. narozenin zemřel. Ročník 1959 je senegalský zpěvák Youssou N'Dour. Roku 1920 se narodil držitel Oscara, americký komediální herec Walter Matthau. O 11 let později přišel v Plzni na svět herec, textař, režisér a zakladatel slavného semaforu Jiří Suchý. Ročník 1970 je česká zpěvačka Ilona Čáková. Tento den roku

0: Liam Payne zpívá o sluníčku, ale sluníčko má samozřejmě různé formy. My máme to na nebi, krásně svítí a 7 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A svítit bude dál, bude jasno až polojasno, během odpoledne ale bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota pro Českou republiku 1. října 25 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech 16 stupňů a na Šumavě 20, takže pořád nás hory lákají na výlety. Pozor ale, aby vás to neodfouklo, pokud pojedete někam do Frýdlantského výběžku, kde má být, jako včera, až 70 km za hodinu vítr. No a za chvilku je tady Dua Lipa. Která bude chtít zastavit naše srdce.

0: Nelutujem, Adam Ďurica, hned za to Dua Lipa, Break My Heart, zlomené srdce, tak to už jsme skoro na koronární jednotce. A já zdravím všechny lékaře a lékařky, kteří nás posloucháte, samozřejmě i zdravotní sestry, zdravotní bratry, personál z nemocnic, protože dnes je Mezinárodní den lékařů. 1. října Mezinárodní den lékařů. V České republice podle statistických údajů je zhruba 49 tisíc lékařů a celkově 321 tisíc osob zaměstnaných ve zdravotnictví. No, není nad dobrou radu od pana doktora, to je jasná věc.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám zpátek.
2: A celý se otočit můžeš?
1: To jo.
2: Přesně otáčej hlavu, otáčej se celý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
3: Ráno na relaxu.
4: Relax Radio.

0: break my heart. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: Pokud umíte pískat, pískejte s námi v té další písničce, ale ještě předtím můžete odeslat správnou odpověď nebo jakoukoliv odpověď k nám do studia na soutěžní otázku, jak se jmenuje řeka, o které říkali ještě donedávna, že je nejdelší na světě, která protéká Egyptem. Je to v Africe a ptáme se na to proto, že vás zveme do Afriky s Tomíkem. Ten výlet Afrika s Tomíkem bude 11. října v kladenském kině Sokol a Tomáš Vejmola, pozor, neplést si to se zápasníkem Vejmolou, Tomáš Vejmola, který na tuk-tuku projel kus světa, tak jel taky Afrikou společně s kameramanem Davidem Živáčkem. Jeli 111 dnů, na téhleté dlouhé cestě pozbírali spoustu zajímavého a veselého a budou o tom vyprávět a taky promítat na plátně v kladenském kině Sokol. Bude to 11. října, už za pár dnů a vy tam můžete být taky, soutěží se o dvě vstupenky na Afriku s Tomíkem. Pište do 8 hodin, jak se jmenuje řeka, obrovská dlouhá řeka, která protéká Egyptem.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: S dopravou jdeme k Žebráku, a to konkrétně k mostu, který vede nad D5 mezi Žebrákem a Chlustinou. Blíž k Chlustině se stala dopravní nehoda, kde se srazil traktor s osobním autem. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Volejte na

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8.00 přesně teď.
1: Městská policie Kladno obměňuje svůj psí tým. Zkušený služební pes odchází po letech do důchodu a v Berouně otevřeli novou mateřskou školu na Máchovně. Hezké čtvrteční ráno.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno obměňuje svůj psí tým. Zkušený rottweiler Matés po 7,5 letech služby odchází do zaslouženého důchodu. Za svou kariéru pomáhal strážníkům při zásazích přímo v ulicích Kladna. Nahradí ho mladá Fenka Hajde, která se na službu teprve připravuje. České dráhy usnadní cestování studentům, mluvčí Vanda Rajnochová.
3: České dráhy rozšiřují možnosti aplikace Můj vlak. Držitelé platného průkazu I6A nově mohou propojit se svou virtuální inkartou a mít tak všechny potřebné doklady pro cestování vlakem na jednom místě. Nová služba zjednoduší prokazování nároku na studentskou slevu a zároveň urychlí kontrolu jízdních dokladů ve vlacích. Propojení průkazu I6 je jednoduché. Uživatel musí mít registrovaný zákaznický účet Českých drah a ověřenou virtuální inkartu. Do ní následně zadá číslo svého průkazu ISIC. České dráhy jeho platnost ověří u vydavatele a následně ji budou průběžně automaticky kontrolovat.
1: V Berouně otevřeli včera slavnostně novou mateřskou školu na Máchovně. Moderní budova na velkém sídlišti přivítala první děti právě dnes. Školka má nabídnout kapacitu až pro 168 dětí a vznikla jako moderní a ekologická stavba. Ode dneška se mění částky životního minima. Změna se promítne také do systému takzvané superdávky. Současně se rozšiřuje okruh lidí, kteří budou považováni za zranitelné osoby. Nová pravidla se tak dotknou části domácností, které pobírají sociální podporu.
2: Sport.
1: Rytíři Kladno prohráli v 6. kole extraligy v Třinci 4-6. Kladno přitom po první třetině vedlo 3-1. Domácí oceláři ale zápas otočili a připsali si další vítězství. Rytíři naopak prohráli po třetí v řadě.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Dnes bude ve středních Čechách převážně oblačno až polojasno a srážky se neočekávají. Teploty na Kladensku se pohybují kolem 10 stupňů. Odpoledne mohou vystoupat až ke 23. Čeká nás tak velmi teplý podzimní den.
0: Krásný den, první říjnový. Kdyby si zrekapitulovala září, tak by si ho podtrhla, sečetla jako jaký měsíc?
1: No krásný.
0: Cestovatelský.
1: Ano, slunečný, slunečný.
0: Kačice, Kladno, Hurgáda, Kladno, Kačice, Kladno.
1: Ne, já jsem nebyla v Hurgádě.
0: Kde jste byla?
1: Na Džerbě.
0: A to je kousek.
1: No je.
0: Takže slunečný a byl úspěšný? Byl
1: určitě,
0: úspěšný září.
1: Určitě, určitě.
0: A bude úspěšný říjen?
1: No, určitě, dělám všechno určitě. Proto, aby ano.
0: Hlavně, ať je to pořádná party, ať jsme zdraví. DJ Bobo a Ina, už za chvilku, na Relaxu.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Don't worry, hned co bych doplnil, be happy, neřešme neřešitelné. A řešíte dlouhověkost, na to se ptáme na Facebooku Rádia Relax, jestli dnes moderní dlouhověkost, longevity, moderní slovo, jestli si snažíte prodloužit život nějakým způsobem. Čím si prodlužujete život, napověste na Facebooku Relax Rádio, jestli je to sport, jestli je to třeba víc ovoce, víc zeleniny, nějaké vitamíny, nebo já nevím, co všechno k tomu. Hlavně třeba jste možná přestali jíst maso a to je dnes významný den. Dnes je totiž 1. října světový den vegetariánství. Takže koukněte na Facebook Rádia Relax a hlavně buďte teď napříjmu vy, kdo jste s námi ráno soutěžili, protože jdeme volat vítězi ranní soutěže.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio. Well,

0: Syndlík se zpívá o tom, že pluje proti proudu, my jsme pluli dnes po dlouhé řece. A já zdravím posluchačku Renču. Renčo, ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, prosím tě, 111 dnů byl v Africe Tomík s kameramanem Tomáš Vejmola, s kameramanem Davidem Živáčkem projížděli Afriku a za těch 111 dní nazbírali spoustu zajímavých zážitků a právě na Afriku s Tomíkem, o čem bude vyprávět 11. října v kladenském kině Sokol, zveme tebe nebo někoho, kdo tam půjde. 11. října začíná to v 18 hodin. Ptal jsem se, když už teda jeli Afrikou, nevím, jestli jeli Egyptem, předpokládám, že jo, ale to se dozvíte 11. října, jaká nejdelší řeka nebo vůbec dlouhá řeka protéká Egyptem, jestli jsi tam někdy byla?
1: Egyptu jsem nebyla, ale je to řeka Nil.
0: Je to řeka Nil, dlouhá 6670 kilometrů, jeden čas se říkalo, že je to nejdelší řeka na světě. Ty taky někam cestuješ? Kam se chystáš?
1: Do teplých krajin, do Chorvatska.
0: Do Chorvatska, tam jsou taky krásné řeky. Já ti za tvůj Nil vyměním dvě vstupenky na Afriku s Tomíkem, který tu Afriku projížděl tuktukem. Viděla jsi ho někdy, někde, na internetu, nebo potkala jsi ho?
1: Asi ne
0: ještě. Dobře, tak blahopřeju, kdo nevyhrál dneska, vyhraje zítra.
2: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak, já jsem teď proběhl Prahu křížem krážem a řeknu vám, co jsem všechno zjistil, týká se to dopravních nehod. V Kobylisích v ulici Trojská, dejte pozor, tam se srazily dvě dodávky. V Bubenči je nehoda dvou osobních aut v ulici Hajného. V Košířích v ulici nad Klikovkou se střetlo nákladní s osobním autem. Ve Stodůlkách je dopravní nehoda dodávky a osobního auta v ulici Lísková. Záběhlice, jižní spojka, tady je dopravní nehoda tří osobních aut, počítejte se zdržením. Dopravní nehoda se stala taky v Horních Měcholupech, tady se srazila dvě osobní auta a dál máme nahlášenou dopravní nehodu osobního auta a motorky v ulici Mladých Běchovic, takže je toho hodně, jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.
3: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great. Everything is fucking great.

0: Do kina s Relaxem.
1: Ano, do kina jedině s Relaxem. Tento týden, 10. čtvrtek, přichází tyto nové filmy do českých kin. Digger. Digger je akční drama v hlavní roli s Tomem Cruisem. Pravda nebo lež, nové napínové drama thriller, který láká diváky toužící po silném příběhu. Taky Tango pro tři, novinkové drama mapující spletité mezilidské vztahy, anebo třeba V srdci divočiny, dobrodružný akční snímek, anebo taky Proč bychom se nezabili, nová česká komedie, ve které hraje Štěpán Kozub, mimo jiné. Pojďme se podívat konkrétně. Kladenské kino Hutník vás ve 16.30 na Pravdu nebo lež, v 16.45 Tango pro tři, v 19 hodin Digger a v 19.15 na malém sále Tango pro tři. Kino Svět Louny promítá v 17.30 film Tango pro tři a Digger, tenhle ten film můžete vidět od 20 hodin v Kralupech nad Vltavou, v 17 hodin zajděte na Spidermana z Brusu Nový den a ve 20 hodin na Zprávu pro Minervu 2. Městské kino v Berouně promítá jeden film 1. října, a to Pravdu nebo lež, od 18.30 a ve Slaném můžete vidět od 17 hodin film Proč bychom se nezabili a v 19.30 Digger.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: Open. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Barča připravuje zprávy, pojďme se podívat do Prahy, kde všude to stojí. V ulici nad Klikovkou, to jsou Košíře, se srazilo nákladní s osobním autem. V Bubenči počítejte se zdržením v ulici Hajného kvůli dopravní nehodě dvou osobních aut. V Kobylicích se vyšetřuje dopravní nehoda dvou dodávek v ulici Trojská. V Záběhlicích, to je jižní spojka, tady došlo k nehodě tří osobních aut a dopravní nehoda osobního auta a motocyklu je v ulici Mladých Běchovic. Volejte

0: Máme natankovanou plnou nádrž, jedeme na zprávy, je přesně 9.
1: Stát stanovil cenový strop pohonných hmot, platit má ode dneška a voda v odolené vodě má stále vysoké procento olova. Pěkný první říjnový den.
2: Relax Radio.
1: Ceny pohonných hmot se na Kladensku drží vysoko. U některých čerpacích stanic se nafta blíží k 52 korunám za litr. Od dneška ale platí státem stanovený cenový strop. Benzín může stát nejvýše 46 korun a nafta 48 korun a 72 haléřů za litr. Jestli čerpací stanice ceny skutečně sníží, ukážou první hodiny platnosti opatření. Uvnitř městského zimního stadionu v Lounech vznikl prostor s podlahovou plochou 174 metrů čtvereční a kapacitou 25 osob. Tato nová moderní rozcvičovna bude sloužit jako důstojné zázemí pro přípravu sportovců před jejich další sportovní aktivitou. Hokejisté i krasobruslaři se dnes rozcvičují v nevyhovujících podmínkách. V prostorách berounské radnice proběhne intenzivní výcvik městské policie. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Ve dnech 2. a 14. října bude v budově radnice a v jejím atriu probíhat intenzivní kurz první pomoci pro strážníky městské policie. Výcvik se uskuteční v čase od 9 do 14 hodin a bude probíhat za pomoci figurantů z řad studentů, kteří budou profesionálně namaskováni podle různých typů vážných poranění tak, aby byl trénink pro strážníky co nejvíce realistický. Provoz radnice pro veřejnost nebude nijak omezen.
1: Voda v oblasti odolená voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřežíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9 mikrogramů olova za litr, téměř trojnásobek hygienického limitu.
2: Sport.
1: Zástupci klubů hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé devítinásobného slovenského mistra jim dnes představili svou vizi.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude ve středních Čechách jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Tak to je krásná předpověď. Co ty, šla bys do Československé ligy? Jakože bychom přijali ještě Bratislavu?
1: Ale jo, tak proč ne?
0: Umíš slovensky trošku?
1: No, malinko jo, ale...
0: Jak si řekne polštář?
1: No to nevím.
0: No to nevíš.
1: Východňárům já nerozumím.
0: No to nejsou východňáry, to je právě z Bratislavy. Tak to se douč, ať potom můžeme jít i na hokej. Jo, navíc dneska, pozor, dneska je Světový den hudby, Světový den muziky.
1: Takže kde jinde to oslavit než tady?
0: Samozřejmě dnes je Světový den cyklistiky, pojedeme na kole a Mezinárodní den hudby, takhle přesně se to jmenuje. A já vím, že ty posloucháš v autě hudbu, co tam máš právě teď?
1: Nic, protože jsem tady.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax

0: 9.9, úplně přesně, krásně nám to vyšlo, přeju vám hezké čtvrteční dopoledne, slunečné, když trošku ty mráčky se honí po té nebi. Tak dneska by mělo být docela pěkně, takže tomu snad přispěje i muzika, kterou budeme hrát na Relaxu. Tohle to je jedna z hitovek Relaxády a hlavně jedna z novinek na rádiu Relax, Weberexa David Guetta, kterého máme v Relaxádě v podstatě skoro pořád. Aktuálně je tam taky, můžete se podívat, www.radio-relax.cz, ale říkám to hlavně proto, abyste hlasovali, protože to je to nejdůležitější, co se týče naší relaxácký hitparády, protože vy tvoříte svými hlasy.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.
3: Když ti vítr

Tak máme 9:45 a 4 minuty, možná je to pro někoho ještě doba snídaně, za chvilinku, protože mě to hrozně zajímalo, jaký nápoj se pije k snídani, třeba u nás v Čechách nejčastěji. K tomu se dostaneme. Teď bych vás jenom tak jako lehce nasměroval na náš rádiový Facebook, protože tam je něco pro odvážné. Takhle, myslím si, že to je pro hodně odvážné. Chlapi, jestli se někdo odváží dneska, tak to tam napište a dostanete ode mě takzvaně palec nahoru, protože mě se to strašně líbilo.

0: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryak.cz.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny

0: pasta.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Máme přesně 9:30, pojďme se podívat na dálnice. Většinou hlásíme takový ty nehody dopravní a zácpy a zdržení a tak dále. Dneska začnu, dalo by se říct optimisticky, na 190. kilometru na D1 byla ráno dopravní nehoda, ta je odstraněna, to znamená, už se tam může svištět plnou rychlostí. Podíváme se na Pražský okruh ve směru na D1, je tam nehoda, pozor, neprůjezdný střední jízdní pruh, to osobák a tyrák, takže bude to asi něco většího, počítejte s tím, je to zhruba na 26. kilometru. Jinak, když už jsme na okruhu, tak ve směru na D1 očekávejte nárazové zdržení, je to v průběhu asi 2 kilometrů od 52. do 62. kilometru. To samé vlastně zpětně ve směru na D7 od 14. do 18. akorát je to trošku víc roztažený na 3 kilometry. No a D5 ve směru na Rozvadov, 134. kilometr, začíná tam jako taková lehká kolonka, počítejte se zdržením, to samé i ve směru na Plzeň od 32. do 37. kilometru. Ta je trošku delší. Na linka řidičů sem k nám je 606 736 736. Nepřeju vám to, ale kdybyste se náhodou někde zasekli, tak dejte vědět.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Jako hudební maják září v dnešním vysílání Callum Scott Lighthouse. Doufám, že vás jeho muzika nakopla, dodala nějakou tu energii, a pokud ne, tak si můžete dát nějaký ten dopolední nápoj. Já jsem se sválně díval, protože mě to zajímalo, jaký je nejběžnější nápoj k snídani. Pravda, posouvám se trošičku zpátky, to je fakt. I když, kdo ví, možná, že třeba teďka někdo snídá. Tak neříkám, že to pořadí je úplně přesný, ale jeden z nejběžnějších snídaňových nápojů, hlavně v Evropě a v Americe. Co? Zkuste si to typnout. A pokud jste typovali kafe jako na vrcholu téhleté hitparády, tak jste typovali naprosto správně. Čaj má sice globálně obrovskou spotřebu, ale jenom v některých zemích, a u snídaně u nich nebo v nich bývá číslo jedna, ale v tomhletom žebříčku je až na druhém místě. Mléko je potom takový ten tradiční snídaňový nápoj, hlavně u dětí. Džus je typická součást snídaně, hlavně ve Spojených státech a v západní Evropě, teda my ho pijeme taky, jako, a to je jedno, ale jako teď nám to všechno zamíchá voda, protože pokud bychom ji započítali jako nápoj k snídani, tak bude samozřejmě úplně nahoře, ale v rámci nějakého toho zachování pořadí jsme ji strčili až na páté místo. Tak asi takhle se napájíme po ránu.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

producent, taková hybná hlasová síla Jack Jones a Ella Henderson, This Is Real, jako taková předposlední hudební ukázka, jak to bude vypadat v příští hodince, protože za chvilinku jdu na zprávy a potom, a to bych na to nezapomněl, mám tady věkové složení obyvatel České republiky. Je to z toho důvodu, že dneska my tady slavíme v rádu nějak jako narosky, tak mě s vámi zajímalo, jakáže skupina je nejpočetnější v České republice. Tak pokud chcete vidět, jestli je to právě ta vaše, tak vydržte hned po zprávách, se na to vrhneme.

0: Písničkou o mě a o Báře, jsme mladí, máme se dobře, jsme zakončili hoďku a teď jdeme na zprávy. Je přesně 10.
1: Kladenské zastupitelstvo mělo poslední zasedání a schválilo ještě spoustu plánů na zlepšení města a v Berouně proběhl pietní akt a odhalení nových pamětních kamenů. U dalších podzimních zpráv vás vítá Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Zastupitelstvo města Kladna se sešlo na svém 15. zasedání a schválilo například poskytnutí dotací pro fotbalové SK Kladno, pojmenování nových ulic v rozvíjejících se lokalitách města ve Vrapicích a Dříni, nebo také budoucí převzetí nové lávky pro pěší a cyklisty přes železniční trať do svého majetku a správy. Lávku přimknou k trati nad silničním podjezdem v ulici Železničářů, vybuduje v průběhu příštího roku správa železnic. 29. září se v Berouně uskutečnil významný pietní akt, při kterém město odhalilo nové pamětní kameny zmizelých a základní kámen budoucího památníku dětským obětem holokaustu. Význam události potrhla osobní účast izraelského velvyslance i zástupců německého partnerského města Goslar. Štěpánka Čechová, mluvčí Českého zdravotnického ústavu, nás vyvede z častých omylů o plísních.
3: Přítomnost plísní na potravinách většinou vnímáme především jako senzorický nebo estetický problém. To podstatné ale je, že plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu. Významnou úlohu v ochraně zdraví před plísněmi a jejich produkty v potravinách pak sehrává systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RASF. Mnozí z nás zažili situaci, kdy někdo v domácnosti odkrojil plesnivou část potraviny a zbytek bez obav zkonzumoval nebo použil k vaření, s přesvědčením, že var případné zárodky zničí. Jde o zásadní omyl. Teplo sice dokáže usmrtit samotné mikroskopické houby, ale toxické látky označované jako mykotoxiny působení tepla nijak neznehodnotí.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený podal trestní oznámení kvůli kontaminovanému území v bývalém vojenském prostoru z Hůří na Klatovsku. Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožování životního prostředí z nedbalosti. Podle ministerstva mohl být spáchan také trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.
2: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v dohrávce třetího kola domácího poháru MOL Cupu zvítězili na stadionu třetí ligového Vsetína drtivě 5-0. Úvodní čtyři branky dal útočník Ladislav Krobot. Skóre uzavřel obránce Jan Vondra.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Pro Friedland v severních Čechách v Libereckém okrese je dnes vyhlášena výstraha na silný vítr. Na Kladně máme aktuálně 14 stupňů Celsia a oblačnosti bude přibývat až k večeru.
0: Hele, a přiznej to, snědla jsi někdy něco plesnivýho?
1: Ne, já se toho hrozně štítím, ale fakt.
0: Ale jako třeba omylem nebo tohle, že to tam bylo, ty jsi to odkrojila a jako...
1: Ne, je, jako stalo se mi, že jsem do něčeho kousla a v ten moment vidím z druhé strany jako tu plíseň.
0: Jo, jo, dobrý alibismus, no.
1: Panika.
0: Jasně, je mi to jasný. Takhle, já se přiznám, že jako jo, párkrát jsem to takhle udělal, že odkrojil a dojel to a žiju, takže v pohodě.
1: No víš co, ale vždycky jako říkali, je, to je jenom penicilín, to je v pohodě, ale vidíš, není to v pohodě.
0: No tak jasně, no. Tak jedeme dál, protože budeme nabízet muziku. Tohle to si myslím, že když někde jedete teďka autem, tak lehce se šlápnete plyn a trošku přidáte. Užel a ultranate. Takhle mám to ověřený. Včera jsem to poslouchal v autě, když jsem jel a fakt jsem jako tak trošku přidal, nebudu říkat kolik, abych dostal pokutu ještě zpětně, ale je to tak, je to nebezpečná muzika pro řidiče.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

I když se říká, že věk je jenom číslo, tak stejně mě to zajímalo, jaká věková kategorie je v naší populaci obyvatel České republiky zastoupená nejvýše. Já jsem si teda myslel, když jsem se to dozvěděl, že ten věk je trošku nižší, ale na těch číslech je fakt vidět, že stárneme a ty mladí se do toho prostě nějak nehrnou, co si budeme povídat. Protože podle statistik, podle Českého statistického úřadu, bylo v roce 2025, abych to ještě upřesnil, letošek tam ještě teda nemají, průměrný věk, nebo nejsilnější skupina u žen měla průměrný věk 44,7 roku, to znamená zhruba necelých 45, u mužů paradoxně byli mladší, 41,8, to znamená necelých 42 let. To je docela zvláštní, nicméně můžeme říct, že největší kus takzvaně české populace tvoří lidé zhruba ve věku 45 až 49 let. Jako upřímně, řekněte, taky jste si mysleli, že to bude tahleta skupina? Jo, jenom abyste věděli, tahleta skupina je ve středním věku, by se dalo říct. Pokud zkoumáte, v jakém věku jste vy, tak vyšší, to znamená starší věk, je kategorie 65+. Takže jste ještě relativně v pohodě. Já myslím, že ten střední věk se dá vydržet.

0: Express Radio.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: Píše se rok 1993 a do hudebního světa se vyloupil tenhle ten hit od doktora Albana, který si začal říkat podle toho, že se vlastně i přesto, že přijel do Švédska studovat zubařinu, vrátil zpátky k tomu, co mu nejvíc bavilo, to znamená k muzice. Nejdřív byl DJem, a pak samozřejmě muzikantem a jak úspěšným, tak to asi vnímáte, pokud posloucháte muziku 90. let. Jinak, co se další muziky týče, čeká nás za chvíli třeba Madonna, která excelovala na letošním rozdávání cen MTV, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Musím vám prozradit takovou, jak bych to řekl, zajímavost z rádia. Naše kolegyně Jarka má takovou zvláštní úchylku, ona dopoledne, když je takhle hezky, tak jezdí po Pražském okruhu a zkoumá, kde je to průjezdný a kde ne. A protože přišla asi na nějakou jako hodně špatnou kolonu, tak nám o tom i zavolala.
2: Ahoj Aleši, ahoj Báro. Volám dopravní informace, tady vaše Jarka a jedu směr po okruhu na D1 a v druhém opačném směru to u tunelu Lochkov stojí a už zhruba, co jsem napočítala, tak je tady kolona 5 kilometrů. Tak v opačném směru od Brna na Ruzyň před tunelem prvním to stojí. Tak tam raději nejezděte, hezký den, přeju krásný den, papa.
1: Ještě se musím Jarky zeptat, až ji uvidím, jaký má grif na to, jak počítá vlastně při jízdě ty kilometry, jestli podle kilometrovníků nebo podle auta, ale má většinou dobrý odhad. Takže jestli 5 kilometrů, tak prostě 5 kilometrů.

0: Ani jednu, ani dvě, ani tři, ale čtyři akce mám pro vás tady přímo před sebou, tak se nechte pozvat, pokud náhodou byste eventuálně o víkendu nevěděli. Den s IZS, tedy s integrovaným záchranným systémem a sociálními službami. To je první akce, která proběhne v sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. A místo? Kladno, biopark u vodojemu. Koukal jsem se na počasí, má být relativně příjemně, to znamená vyražte určitě, protože program je určen pro děti i dospělé a nabídne příležitost, která se už nebude opakovat, a hlavně mrknete se na činnost jednotlivých složek, institucí a organizací pěkně zblízka. Navíc, a to si myslím, že může být hodně lákavý, si můžete vyzkoušet fyzický testy k policii České republiky, ale podotýkám, je to jenom na nečisto, tak se nebojte. A další pozvánka je, no, řekl bych, pro rodiče, pro děti. Labyrint Kladno vás zve tuto neděli na tradiční akci s názvem Pohádkové údolí. Letos vás v Sítenském údolí, kamenné zoo i v pohádkové zahradě čeká pestrá společnost bytostí z našeho kraje i celého světa. Na programu budou i zábavné úkoly pro sportovce, umělce i živá zvířata, bude tam hudba, to je jasný, a ještě něco navíc. Zábavné odpoledne, to je důležitá informace, začíná od 14 hodin v labirintu v Arbesově ulici v Kladně. Autaři už určitě čekají. Sobota 3. října od 6 do 14 hodin, tradiční automotoburza, letiště Velká Dobrá, já si myslím, že víc k tomu není potřeba nic říkat. No a teď už jenom ta sportovní do finále.
1: Sportovní tip relaxu.
0: Co jiného nežli pozvánka na hokej. Rytíři Kladno proti Hradci Králové v pátek 2. října od 18 hodin. Doufám, že v Kladně na zimáku bude v podstatě nabito.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tohle sice vypadalo, jak když to Madoně od pomalinku, ale jistě odbouchává ty hodiny. Každopádně tohle byl její duet s Justinem Timberlakem, ale vraťme se zpátky. Pár dní naspátek si vlastně odnesla 7 cen z udělování trofejí MTV. Pozor, dostala cenu za umělce roku, letos vydala nový album, tak si myslím, že si to zasloužila. Navíc její 68, kdybyste ji náhodou někde zahlídli v nějakém videoklipu, nebo jestli se koukáte na streamovací kanály, tak se na ní pořádně podívejte. V 68 letech vypadá docela dobře. Na druhou stranu si člověk řekne, když si uvědomí, že máme Elču, to je docela jako úplně jiná liga.
1: Relax Radio. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: won't find me.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytrá.

0: Máme tu 11. hodinu, ani nevím, jak jsme se k tomu tématu dostali, ale teď jsme probírali s Barčou chrápání, což v 11 je docela jako takový divný, ale co se dá dělat, vracíme se do reality, tedy do zpráv, jdeme na to.
1: Senát schválil vlastní novelu o nepromlčitelnosti vraždy a v Neratovicích je otevřen parkovací dům s parkováním zcela zdarma.
2: Relax Radio.
1: V lednu 2025 zahájilo investiční oddělení zamýšlený projekt ve stavbě učeben do Podkroví s pracováním mykologického posouzení krovu druhé základní školy Rakovník. Po vypracování potřebných podkladů o stavu Podkroví byly podklady použity pro vypracování architektonické studie. Dle této studie budou v Podkroví vybudovány 3 nové učebny, každá s kapacitou 30 žáků, 2 kabinety pro učitele, sociální zařízení pro žáky, nový výtah a unik. Schodiště. V Neratovicích začal fungovat nový parkovací dům, který už mohou řidiči využívat. Parkování je zatím zcela zdarma. Město tak nabízí řidičům nové možnosti, kde mohou bezpečně parkovat. Alexandr Komarnický, mluvčí společnosti zajišťující úklid Prahy, nám řekne, s jakými problémy se potýkají popeláři.
3: Za jednu směnu najede jeden oranžovo-zelený svozový vůz až 100 kilometrů. Posádku tvoří řidič a 2 až 3 popeláři. Denně máme v ulicích více než 100 takových posádek. Pokud se však nedostanou k některým stanovištím, musí se na místo vrátit v náhradním termínu. Je to sice provozní komplikace, ale na takové věci jsme samozřejmě připraveni. Svoz odpadu musí bezpodmínečně fungovat.
1: Senát téměř jednomyslně schválil vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Rozhodl o tom včera návrh skupiny senátorů kolem místopředsedkyně horní parlamentní komory. Novelu nyní dostane k posouzení vláda a sněmovna.
2: Sport.
1: České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour ve Finsku porážkou s domácími 0-2. Ve třetí třetině neproměnili 2 trestná střílení. Domácí brankářku nedokázali překonat.
2: Relax Radio.
1: Teploty dnes odpoledne vystoupají až k 23 stupňům Celsia. Obloha bude jasná až polojasná a k večeru začne přibývat oblačnosti.
0: Tak a teď se pochlup posluchačům, co jsi mi říkala, že chrápeš jako dřevorubec, jako.
1: Ne, ty to na mě svádíš.
0: Ne, my jsme se tady bavili o tom, jestli dokážete nebo dokážeme spát vedle někoho, kdo chrápe. Já s tím problém nemám.
1: Já velký.
0: Takže v podstatě už je to celkem jasný. My dva spolu v jedné místnosti spát nikdy nebudeme, protože já fakt jako chrápu hodně, ale tak jako dá se to přežít. Pojďme za muzikou, máme 3 minuty po 11. a já vám do téhleté muziky nabízím něco tanečního. Taková lehká vzpomínka na kapelu, o kterým je hodně líto, že už není Mandraže a Travolta, no ale tak co se dá dělat?
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Tak bych tak nějak typoval, že tahle ta novinka na Rádiu Relax se příští týden objeví určitě v Relaxádě. A jak se někde objeví Kygo a Robin Schulz dohromady, tak si myslím, že to je prostě tam to aspiruje na úspěch. Uvidíme, nebudeme předbíhat, ale určitě poslouchejte příští středu Relaxádu. Jinak můžete hlasovat, to je jasný, už od včerejška, kdy vlastně bylo další vydání Relaxády na www.radio-relax.cz, protože sestavujete ji vy a záleží na vás, jak to prostě dáte. A musím teda uznat, že do příštího vydání, pozor, jako to musím říct, že tam budou mizet 3 skladby z prvních 3 míst, to znamená, že ze 4 novinek mají jako velkou šanci se dostat další 3 skladby a navíc tam byly i dost zastoupená česká, nebo byla zastoupená česká muzika, takže je to jenom a jenom na vás. www.radio-relax.cz, Relaxáda, no a rozhodujte.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Předpokládám, že to asi vnímá každý z vás, že tenhle ten týden, myslím tím ta jeho pracovní část, je drobátko kratší ten jeden den, co jsme měli navrch o víkendu, ten rozhodně pomohl. Nicméně je dobrý zauvažovat, co s víkendem. Počasí má být relativně slušný, takže by to chtělo vymyslet už jenom takový ten optimální start, aby jsme se naladili.
1: Osmdesátá.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Před osobního automobilu s motocyklem, to je na D1, na 12. kilometru ve směru na Brno. Tahle ta nehoda se stala, pravda, je to už nějaká ta minutka nazpátek, je možný, že už je to uklizený. Každopádně počítejte s tím, že vás to tam může potkat a hlavně zdržet, to je to nejdůležitější. Na D10 se ještě podíváme, na 55. kilometr ve směru na Prahu. Ne, že by se tam stala nějaká dopravní nehoda, ale je tam odstavený nákladní automobil, protože odstavný pruh není úplně největší, počítejte s tím, že může lehce vyčuhovat do pravého jízdního pruhu, tak opatrně, znáte to, kouká kousek a už je problém. Jinak nezapomeňte, když jste měli dopravní problémy, tak máme dopravní linku řidičů. 606-736-736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Za dvě minutky bude 11:45, to znamená, většina z vás už se těší na oběd. Já k tomu mám ještě jeden takový příjemný zážitek z rána. Šel jsem si takhle do rádia po cestě a nevěřili byste tomu, proti mně krásný tři blondýnky. Opravdu takový ty platinový blondýnky. Musím teda uznat, jako odhadnul jsem, že to asi nebude úplně přirozený, ta barva myslím, ale vypadá to moc hezky. Takhle, když jsou tři vedle sebe a navíc byly i hezký, jako byla to radost jít do rádia. Tak. A zároveň s tím jako i napadlo, jak jsme na tom s vlasama tady u nás v České republice, protože já mám pocit poslední dobou, možná že to bude tím, že Bára je blondýnka, že okolo sebe vidím samý blondýnky. Nicméně jsem se dozvěděl, teď pozor, že nejčastější přirozená barva vlasů v České republice je taková ta jako dohněda. Ne, že by to sledoval Český statistický úřad, ten teda rozhodně ne, ale dělají se různý studie, průzkumy a tak dále a podle nich se určilo, že populace, ta česká, má, co se týče barvy, tak tu hnědou, kolem 71% blondýny, nebo blond, no i chlapi vlastně můžou být blond, tak 23% a černá 4%, zrzavá 2% a tak dále, tady toho ještě je relativně dost. Je to ovšem podle konkrétního vzorku respondentů, to znamená žádný reprezentativní sčítání celé České republiky. Tak to berte v potaz a za chvilku se podíváme na oči, jak jsme na tom.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Blížíme se ke 12. hodině, pojďme se vrátit zpátky k tomu lidskému vzhledu, by se dalo říct. Jsou chlapy, který berou to, že ideální žena má vypadat jakože vlasově, má mít speciální barvu vlasů, ale i třeba očí. Takže taková modrouká blondýna, to je prostě bomba, jo, co si budem povídat. Nicméně, když jsem se podíval na to, jak jsme na tom s nějakou statistikou barvy očí tady u nás v České republice, tak jako ta pravda, vyhrávají modrý, nebo šedomodrý, je to skoro 40%, ale ty hnědý, ty, co mám já, ty jsou o 1% za nimi, takže jsme úplně v pohodě. A třeba takový zelený oči, tak ty má zhruba každý pátý. Takže pokud máte zelený, tak nejste rozhodně rarita, ale zase na druhou stranu už jste docela zajímavá menšina.

0: 12. hodina je tu, pokud se dáte k obědu, tak vám přejeme dobrou chuť.
1: Kladno čeká další maraton měření rychlosti vytížených míst a neznámý pachatel okradl ženu na Žatecku o velkou finanční částku. Pěkné poledne.
2: Relax Radio.
1: Kladenská městská policie bude během října preventivně měřit rychlost na vytížených komunikacích. Strážníci se zaměří například na ulice Milady Horákové, Československé armády, Americká nebo Smečenská. Měření bude probíhat od 1. do 31. října. 50-letou ženu ze Žatecka telefonicky kontaktoval falešný bankovní úředník. Tvrdil, že její účet je v ohrožení a přiměl jí převést peníze na údajně bezpečný účet. Žena tak přišla téměř o 800 tisíc korun. Případem se zabývá policie. Pachatel je zatím neznámý. Policie upozorňuje, že takové chování úředníka není standardní a proto je vždy lepší dojít osobně na pobočku banky. Zástupce tiskové mluvčí Jiří Hennig nám přináší čerstvé informace z letiště Praha.
3: Na letišti Václava Havla Praha připomínáme letošní 90. výročí narození Václava Havla. V prostorách letiště jsou ke zhlédnutí celkem tři tematické výstavy. Galerie Art Zone ve veřejné části terminálu 2 nabídne expozici s názvem Václav Havel příběh v obrazech. Představí prostřednictvím fotografií pořízených napříč desetiletími. Návštěvníci výstavy tak uvidí jako státníka, disidenta, dramatika i člověka v jeho osobních životních okamžicích.
1: Zástupci opozice kritizují zrušení tendru na 185 obrněných vozidel za více jak 24 miliardy korun. Po ministerstvu obrany požadují konkrétní vysvětlení důvodu zrušení zakázky a dalšího postupu. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová požaduje, aby úřad uvedl, zda se projekt pouze zadá jiným způsobem nebo se odsouvá.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě ročník Lukáš Mašek.
2: Relax Radio.
1: Dnes odpoledne bude oblačno až polojasno, teploty vystoupají až ke 23 stupňům. V noci se ochladí k 8 a zítřejší ráno přinese kolem 9 stupňů Celsia.
0: Jsi se úplně lekla, když jsi se dostala k těm 8 stupňům,
1: no,
0: že?
1: Protože to je strašný.
0: Jo. Tak to musíme zopáknout pro ty, kteří to ještě nevědí nebo to neslyšeli. Ty jsi takový ten teplomil, by se dalo říct, je to tak. To znamená, že pro tebe ideální dovolená někde u moře, pokud možná do 40, zalehnout na deku a po půl hodině tě otáčet. Je to
1: je
0: tak?
1: Je to pravda.
0: No, tak já to mám opačně, ale to je jedno. Tak já se těším, dokonce se těším, až ty teploty půjdou ještě dolů a dokonce už mám za sebou letošní první sníh na horách, takže to jako já jsem nadšenej, no. Ale my jedeme dál, protože já stále věřím, že to nakonec dopadne dobře.
4: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Marek Ztracený a za chvilinku tady pro vás budu mít kulturní pozvánky na víkend.
2: Relax Radio.
5: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
5: Relax Radio.

0: Relax. Tip relaxu.
1: Nechte se pozvat, mám tady 1, 2, 3, 4 pozvánky, z toho jedna je sportovní, ta úplně poslední. Začneme od začátku, den s integrovaným záchranným systémem a sociálními službami. A tak tenhle ten den proběhne v sobotu, 3. října od 10 do 16 hodin. A místo je celkem jasný, Kladno, biopark u vodojemu. Program je určen pro děti i dospělé a nabídne příležitost nahlédnout do činnosti jednotlivých složek, institucí a organizací. A pozor, pěkně zblízka. Navíc si můžete, a to by mohlo být možná lákavý, i vyzkoušet fyzické testy k policii České republiky. Samozřejmě to na nečisto, nebojte. Labyrint Kladno vás zve tuto neděli na tradiční akci s názvem Pohádkové údolí. Letos vás v Sýtenském údolí, kamenné zoo, i v pohádkové zahradě čeká pestrá společnost bytostí z našeho kraje i celého světa. Na programu budou i zábavné úkoly pro sportovce i umělce. Živá zvířata, hudba a ještě něco navíc. Zábavné odpoledne, a to je asi ta nejdůležitější informace, začíná od 14 hodin v Labyrintu v Arbesově ulici v Kladně. Pak vás můžu taky pozvat na tradiční automotoburzu. Ta proběhne v sobotu 3. října od 6 do 14 hodin a pokud chodíte pravidelně, tak víte, že místo určení je jasný. Letiště Velká Dobrá. No a když už jsem vás chtěl pozvat za sportem, to znamená za hokejem, tak vás pozvu na pátek 2. října od 18 hodin hrajou Rytíři Kladno proti Hradci Králové. Místo asi nemusím říkat, ale pro jistotu Kladno na zimáku.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. října. Tento den roku 1881 se narodil William Edward Boeing, americký letec a konstruktor letadel. O 5 let později přišel v Plzni na svět český herec František Kovářík.
1: Sebe řepí, šakali, zavile, vili, na bílý měsíc.
0: Náhoda tomu chtěla, že v den svých 98. narozenin zemřel. Ročník 1959 je senegalský zpěvák Youssou N'Dour. Roku 1920 se narodil držitel Oscara, americký komediální herec Walter Matthau. O 11 let později přišel v Plzni na svět herec, textař, režisér a zakladatel slavného semaforu Jiří Suchý. Ročník 1970 je česká zpěvačka Ilona Čáková. Tento den roku 1971 byl v Orlandu na Floridě otevřen Walt Disney World. 1. říjnový den 1991 byla v naší zemi zahájena velká privatizace. Roku 1974 se narodil Keith Duff, člen irských Boyzone.
2: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryak.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Za minutu 13 hodin, pojďme na zprávy.
1: V Berounské radnici bude probíhat cvičení pro strážníky městské policie a inspektoři krajské hygienické stanice uzavřeli obchod na Kladensku díky nedostatečným hygienickým podmínkám.
2: Relax Radio.
1: Inspektoři uzavřeli prodejnu v Kyšicích na Kladensku kvůli závažným hygienickým nedostatkům. Ve skladu našli trus hlodavců, hmyz a nevhodné podmínky pro skladování potravin. Provozovatelé sice obchod uklidili a vymalovali, otevřeli ale bez povolení kontrolorů. Za porušení zákazu jim hrozí vysoká pokuta. Ve dnech 2. a 14. října bude v budově Berounské radnice a v jejím atriu probíhat intenzivní kurz první pomoci pro strážníky městské policie. Výcvik bude probíhat za pomoci figurantů z řad studentů, kteří budou profesionálně namaskováni podle různých typů vážných poranění, tak aby byl trénink pro strážníky co nejvíce realistický. Mluvčí Barbora Walterová nám přináší novinky z Neratovic.
3: Parkovací dům v Neratovicích je otevřen. 1. října mohou řidiči využívat nový parkovací dům, který nabízí celkem 420 parkovacích míst, toho 234 míst v režimu P plus R. Parkování je nyní zdarma. Přibližně prvních 6 měsíců bude parkovací dům fungovat ve zkušebním režimu. O budoucí výši parkovného následně rozhodne nové vedení.
1: Drogy a zařízení na jejich výrobu celkem za 330 milionů korun zadrželi policisté při sérii operací zaměřených hlavně na kanabinoidy. Objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Jako výnos trestné činnosti zadrželi hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část trestné činnosti této skupiny se podle policie odehrávala v Polsku.
2: Sport.
1: Josef Chovanec, Tomáš Řepka a Pavel Horvát v Praze pokřtili knihu Pavla Královce a Karla Felta. Pískal se Messiho i Ronalda. Bývalý mezinárodní fotbalový rozhodčí Královec v ní vylíčil řadu příběhů ze svojí kariéry.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně je aktuálně 23 stupňů, zítra se mírně ochladí, teploty vystoupají k 21 stupňům. Ráno se budou teploty pohybovat na 8 až 9 stupních Celsia.
0: Takové byly odpolední zprávy a já nabídnu muziku Dua Lipa, Blackpink. My vám s Barčou všem přejeme
1: krásné odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra, Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Nejnovější Miley Cyrus. A nevím, jestli je to slyšet na mém hlase, ale je tady u mě podzimní rýmička. A možná se právě i teď kvůli rýmě bez kapesníku neobejdete ani vy. A jeho výběr je pro nás asi časté dilema, ale i kdyby ne, potřeba utřít si nos dřív nebo později dostane úplně každého. Takže jak jste nám dnes v anketě Relax v ulicích odpovídali v kladenských ulicích? Papírový nebo látkový kapesník? Tak tady jsou relaxáci vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Myslím, že to je na každého věc, že někdo rád používá papírový, vysmrká, vyhodí a někdo si vypere ten hadrový.
3: Radši papírový, už je moc nepoužívám ty hadrový, přijde mi to hygieničtější.
4: Používám vesměs papírové kapesníky, nicméně hadrový kapesník doma mám a i když ho nepoužívám, řeknu při rýmě na nějaké smrkání, tak ale určitou funkci doma má, bolest hlavy, něco takovýhleho, takže mám ho a používám ho, byť asi ne už úplně k tomu primárnímu účelu, který mu původně byl.
5: Nevím, jak je to hodně hygienické nebo nehygienické, ale uplatňuji, používám.
6: Já papírový nepoužívám, používám jemný, bavlněný, který se vyvařej, no hadrový, plátěný, z jemného plátínka, samozřejmě, je to znak kulturního člověka, to mi každý jeuda si koupí tamhle v trafice tady to a pak to všude pohazuje, je to hrozný. Na 90 stupňů už se kapesník vypere a pak se vyžehlí, je to absolutně hygienický. Hadrový kapesník, OK.
0: Tak co vy, relaxáci, u přijímačů, papírový nebo látkový kapesník? Klidně můžete napsat i do studia na číslo 606 736 736 a ještě dáme jednu várku vašich odpovědí z ulic.
7: Fresh Time.
1: Relax Radio.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Fresh Time na relaxu a období rýmy je tady. A po čem sáhnete časti? Vedou vás papírové kapesníky na jedno použití nebo si stále hýčkáte látkovou klasiku? Možná to máte půl na půl a podle potřeby využíváte výhody obou. Pojďme mrknout na některé vaše SMSky, které dorazily. Ahoj, já používám většinou hadrový, je to pro mě lepší a šetrnější. No a k těm papírovým, co je na tom hygienického, když se do něj někdo vysmrká a nacpe ho v autobuse mezi sedačky? A já to pak mám brát do ruky. Přeji všem krásný slunečný den. Díky za zprávu. No a tady jsou i reakce od vás, posluchačů z ulic.
1: Relax v ulici.
2: To já jsem hadrový kapesník nepoužil tak 20 let a používám jenom papírový.
3: No, myslím si, že je nehygienický.
4: Já jsem ho používal jako malej, ale teď, když jsem trošku vyrost, tak mi přijde docela nechutný pořád smrkat do jednoho kapesníku a pak to nosit v kapse. Není to podle mě nic nehygienického, no.
5: Pokud si jim nechodím mezi lidi, tak proč nepoužíval hadrovej? Myslím si, že kapesníků papírových už se taky vyrábí až.
6: Ano, jsem zastáncem, nemám ráda papírové kapesníky, které se válejí všude na ulicích.
7: Ale jako nevadí mi to, nenosím ho úplně, jako samozřejmě mám papírový kapesníčky, používám, ale chápu, že spousta lidí doma má dokonce ještě žehlí kapesníky, že jo, ty naše babičky a dědečkové se nežehlely, ale nosej to, mají jich doma spoustu, tak je to, lidi se dneska utírají nudle do rukávu nebo to, takže si myslím, že když ho nepoužívají čtyři lidi, tak je to asi v pohodě.
0: Nudle do rukávu, krásné zakončení dnešní ankety a budeme opět s anketou pokračovat příští týden hned v úterý odpoledne.
8: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Náš výkup

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Rychlá a zběsilé, Don Omar, Lucenzo, a teď tak jak symbolicky, kdybych měl zařadit dopravu, myslím si, že tohle byl ideální song dát potom dopravní servis. Ale teď už vážně, pozor si dejte, u obce Svinařov na Kladensku je tam aktuálně neprůjezdná komunikace, je tam střet autobusu s nákladňákem, takže nepříjemná situace. Jezdíte

0: Fake Love. Za chvilku 14. hodina, další odpolední zprávy s Barčou. No a teď, protože máme čtvrteční odpoledne, tak už možná přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit, třeba s přáteli, nebo třeba se s někým novým seznámit. A pokud máte rádi právě tady tu muziku, kterou jsme teď hráli, tak doporučujeme vyrazit na kavárnu Rádia Relax.
1: Léta 80. hity 90.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Na minutu i na sekundu přesně 14:00.
1: Město Louny investuje za pomocí fondů Evropské unie do fotovoltaických elektráren a nemocnice Mělník má otevřený nový pavilon z vlastních finančních zdrojů. Pěkný předposlední pracovní den.
2: Relax Radio.
1: Využívání energie vyrobené ve vlastních fotovoltaických elektrárnách je jedním z kroků z nastavených energetických opatření města Louny. Jejich cílem je snižování provozních nákladů v budovách města. První fotovoltaická elektrárna instalovaná na střeše mateřské školy Sluníčko v ulici Československé armády je již v testovací fázi. Mimo pokrytí vlastních potřeb budovy se plánuje sdílení vyrobených přebytků energie i s domovem pro seniory u Pramene. Nemocnice Mělník otevřela nový pavilon A1 pro chirurgii a ortopedii. Pacienti mají k dispozici moderní dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a větším soukromím. Stavba vyšla na 124 milionů korun a nemocnice ji zaplatila z vlastních zdrojů. České dráhy usnadní cestování studentům. Mluvčí Vanda Rejnochová.
3: České dráhy rozšiřují možnosti aplikace Můj vlak. Držitelé platného průkazu ICXA nově mohou propojit se svou virtuální inkartou a mít tak všechny potřebné doklady pro cestování vlakem na jednom místě. Nová služba zjednoduší prokazování nároku na studentskou slevu a zároveň urychlí kontrolu jízdních dokladů ve vlacích. Propojení průkazu ICX je jednoduché. Uživatel musí mít registrovaný zákaznický účet Českých drah a ověřenou virtuální inkartu. Do ní následně zadá číslo svého průkazu ISIC. České dráhy jeho platnost ověří u vydavatele a následně ji budou průběžně automaticky kontrolovat.
1: Bývalý manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk, prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách, končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice dnes rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady.
2: Sport.
1: Vstup do sezóny NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil. V pensylvánském derby inkasoval od hokejistů Pittsburghu 7 gólů a s Philadelphia prohráli 0-7. Martin Nečas podpořil jednou přihrávkou vítězství Coloreda nad Los Angeles 8-4.
2: Relax Radio.
1: Střední Čechy čeká teplý podzimní víkend, obloha bude převážně polojasná a maximální teploty budou 22 stupňů Celsia.
0: Marču, děkujeme za zprávy a ty už máš vlastně plány na víkend, veď takhle ve čtvrtek odpoledne tebe čeká cesta na Moravu.
1: Je to tak a moc se těším.
0: A koukal jsem na to počasí, musím říct, že vlastně pršet nemá, takže ti to úplně krásně vyjde. A vám taky, pokud máte třeba v plánu vyrazit někam do přírody, déšť určitě nebude, ale déšť bude aspoň hudebně. Jsem řekl, aspoň hudebně, to je, jak kdyby mi chyběl, ne? Zatím mi nechybí úplně.
1: No, vyznělo to tak. Ty to přivoláváš.
0: Ne. Neboj, auto jsem nemil, takže pršet určitě nebude. Krištof, za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Dilema, řešili jsme to i minulou hodinu, pojďme i po 14. hodině ještě tohle téma otevřít. Papírový nebo látkový kapesník. A pokud řešíte hlavně peníze, tak pozor, vítězí látkový. Jeden vás podle srovnání vyjde zhruba 17 až 20 korun a zvládne přibližně 550 vyprání. Papírový stojí sice jen kolem 20 haléřů, nebo někdy 70 haléřů, jenže po jednom použití samozřejmě letí do koše. Takže při pořádné rýmě jich můžete spotřebovat opravdu hromadu. Látkový ale samozřejmě něco stojí, musíme počítat praní, případně žehlení. Takže verdikt, pokud chcete šetřit dlouhodobě, látkový kapesník tady v tom vede. No a pokud chcete šetřit hlavně nervy, papírový, protože ho po použití nemusíte nikde hledat.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

14 hodin 20 minut k tomu, posloucháte Relax a jak se říká, chybami se člověk učí, říká známé lidové řečení, ale co když si své omily či selhání uvědomíme a přiznáme až s velkým odstupem a už vlastně nenapravíme ani slibované poučení. V takovém případě jde většinou o zásadní chyby, které měly vliv na celé další bytí. Tak čeho lidé nejvíce litují, já to tady mám před sebou a podle mnohých je velká životní chyba zanedbat vlastní sny a ambice. Stane se to těm, kdo se snaží splnit očekávání ostatních rodičů, přátel nebo společnosti a přitom zapomínají na to, co si přejí oni sami, po čem touží a jaké mají cíle. Mnoho lidí až ve stáří zjistí, že nešli pracovní nebo osobní cestou, jakou si skutečně přáli a litují, že nedokázali změnit směr, že promarnili nejen čas, ale také svůj potenciál. No tak plňme si své sny, no a snažme tedy se tady té chyby vyvarovat, ať toho ve stáří nikdo nelitujeme. Krištof, obchodník s deštěm, další odpolední muzika v playlistu Rádia Relax, takže zavítáme do našich českých luhů a hájů a za chvilku se mrkneme společně, jak to jezdí takhle odpoledne na českých dálnicích.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme na dálnice, pozor, D1 na 12,5 km ve směru na Prahu, je tam dopravní nehoda, střet nákladáku s dodávkou. Na D6 se taky bouralo, a to na 77. km ve směru na Karlovy Vary, hlásíte dopravní nehodu. D1 opět 16. km, tentokrát ale směr opačný, tedy směr Brno, tam je nehoda osobáku s nákladákem a vážná dopravní situace je na D46, je to na sjezdu na exitu číslo 2, hoří tam vozidlo, probíhají k tomu záchranné a vyprošťovací práce a komunikace je dočasně uzavřena, je uzavřený ten sjezd, tedy exit číslo 2. Tam tedy nesjedete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.

0: to
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tak věřím, že teď jsme potěšili milovníky muziky z 90. let, ale pokud máte rádi novinky, tak doporučuji mrknout k nám na web radio.relax.cz, protože včera byla samozřejmě v premiéře hitparáda Relaxáda, kterou představil kolega Aleš Švarc. No a samozřejmě, jako vždy, týden co týden, jsme taky představili 4 novinky a musím říct, že 2 jsou tam české, tak pokud máte v tuhle chvíli čas mrknout k nám na web, určitě to udělejte, můžete i novinky podpořit, zahlasovat pro ně a dostat je do top 10. No a jestli máte rádi současnou muziku, máme pro vás tip, kam o víkendu vyrazit.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plnej skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryak.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 1,5 minuty a je tu 15. hodina, je tu i Barča se zprávami.
1: Martin Legner byl jmenovaný generálním ředitelem hasičů a autonehoda Filipa Turka z července se považuje pouze jako přestupek. Hezký první říjnový den.
2: Relax Radio.
1: Generálním ředitelem hasičského záchranného sboru České republiky se od 1. října stal plukovník Martin Legner. Na Mělnicku působí také jako starosta dobrovolných hasičů ve Vehlovicích a velitel jednotky sdružení hasičů Mělník. U hasičů je od roku 2012 a předtím působil u policie. Magistrát hlavního města Prahy se umístil na druhém místě v letošním hodnocení transparentnosti českých měst v rámci projektu Transparentní Česko. Výsledek potvrzuje důraz hlavního města na otevřenost a dostupnost informací, které se týkají městské samosprávy. Ocenění převzal ředitel magistrátu hlavního města Prahy Tomáš Havel. V prostorách Berounské radnice proběhne intenzivní výcvik městské policie. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Ve dnech 2. a 14. října bude v budově radnice a v jejím atriu probíhat intenzivní kurz první pomoci pro strážníky městské policie. Výcvik se uskuteční v čase od 9 do 14 hodin a bude probíhat za pomoci figurantů z řad studentů, kteří budou profesionálně namaskováni podle různých typů vážných poranění tak, aby byl trénink pro strážníky co nejvíce realistický. Provoz radnice pro veřejnost nebude nijak omezen.
1: Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová doplnila, že policie věc postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle ní nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky.
2: Sport.
1: České fotbalové reprezentaci před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníků vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
2: Relax Radio.
1: Dnes v noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů. Při uklidnění větru zejména v západní části kraje kolem 7 stupňů. Zítra ráno nás čeká více oblačnosti a mírné ochlazení. Nejvyšší teploty dne budou 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Když se řekne mám chuť zlobit, tak co to u tebe znamená, co by si třeba udělala?
1: Nějakou party?
0: U vás doma, kačici.
1: No, tak ta se plánuje.
0: Jo, ježišmarja, ty to takhle řekneš veřejně, aby jsme se tam všichni nesetkali u vás.
1: Znělo to jako pozvanka.
0: To znělo, no.
1: Tak když každý přinese něco dobrýho, tak přijďte.
0: Tak počkej. Mám chuť zlobit, skupina Činasky už za chvilku na relaxu, tady taková malá ochutnávka, ale tahle skladba přijde až za chvilku, počkejte si na to.
2: Relax Radio. Honza Ladra, Bára Průšová, Relax.

0: Modré nebe a tak to dneska určitě je. Tohle jsme slyšeli od skupiny Mirai v písničce Afterlife právě teď na relaxu. Máme čtvrteční odpoledne, jsme na startu měsíce října, je 1. října a musím říct, že říjen patří hodně přírodě. Říjen je prostě a jednoduše hlavním měsícem říje divokých zvířat. Jedná se o období, kdy se samci vytahují před samicemi, aby si jich všimli a chtěli s nimi mít potomky. Například jeleni ukazují všem samicím kolem sebe své krásné paroží a často u toho taky velmi typicky troubí. No a říjen nemusí být pouze u zvířat měsícem plným chlubení, tak mysleme na to a třeba nás všechny čeká romantický měsíc plný milování.
1: Fresh Time. Relax Radio. I get

0: zlobit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nathan Evans a Happy Place na Relaxu. Myslím, že takhle ve čtvrtek ta nálada nás všech je určitě pozitivní. Velkou roli tady hraje určitě počasí, venku je krásně a teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia, místy vystoupají až k 25 stupňům a déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím prý není vůbec na dohled. No, tak za mě ideální zpráva, která ještě víc zvedne tu naší pozitivní náladu. Tak já doufám, že i pozitivní zprávy přineseme z českých dálnic. Za chvilku se tam společně vydáme.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio.

0: kilometr ve směru na Brno. Pozor, je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Na D1 zůstaneme, tentokrát ale 194. a půltý kilometr ve směru na Ostravu. Je tam nehoda nákladňáku s osobním autem. D11, tam zase počítejte s komplikací, jsou tam předměty, kovové předměty rozhazené v jízdním pruhu, a to na 43. a půltém kilometru ve směru na Hradec Králové. A ještě pozor, D2 na druhém kilometru ve směru na Brno, tam je nehoda nákladního a osobního auta.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hej DJ, tohle byl Marky Mark, Féteru Rádia Relax a teď uslyšíte souboj, moderátor versus právařka. Varčo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ty jsi už vlastně říkala kolem 14. hodiny, kam vlastně vyrážíš, ty jedeš s přáteli na Moravu.
1: Ano.
0: Máte takový, dalo by se říct, prodloužený víkend.
1: V podstatě, ano.
0: A počasí vám bude přát.
1: Já se těším.
0: No tak uvidíme, jestli si na tu Moravu odvezeš i dva body z dnešního souboje. Připravena?
1: Já jsem připravena.
0: Tak jdeme na to, jdeme bojovat. Fight. Dnes půjdeme do souboje bez ČSFD.
1: Mm-hmm.
0: Víš, co to znamená?
1: No, že to bude něco ze života.
0: Ano, že to bude zvuk z reálného života. Žádný film, žádný seriál. Takže připravena?
1: Ano.
0: Co je tohle za zvuk?
1: Honziku, já ti strašně děkuju. Tady na ten zvuk se hrozně těším a doufám, že ho uslyším celý víkend.
0: Tak jsme doma, viď, jsme doma.
1: Asi ti to nemusím přibližovat.
0: Ne, tady je fanfára, dva body, užij si to na Moravě, tohle to tam určitě uslyšíte. No a co to je tedy za zvuk, relaxáci, můžete psát do studia na číslo 66 736 736, za chvilku někomu budeme volat a splníme mu co?
1: Nějaký přání.
0: Ale jaký?
1: No písničku na přání.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: odpolední Fresh Time jde do finále, za chvilku kolega Patrik, úderem 16. hodiny se tady vystřídáme, ale ještě jsme nepoznali ten dnešní tajemný zvuk, tak já ho v rychlosti, Barčo, připomenu, souhlasíš?
1: Jasně,
0: tak,
1: určitě.
0: Co je tohle? Barča říká, že je to její oblíbený zvuk, to nám říkala mimo mikrofon. Tak pojďme na SMSky, myslím si, že tady jenom je jeden tábor, že je to všechno
1: správně. Já si to myslím taky.
0: Takže rovnou přistoupíme k hlasovkám, jdeme na tu první, kterou tady máme.
2: Ahoj, tady Alča, tak je to určitě otvírání nějakého dobrého vínečka, mějte se, nebo nějaký prosečko. Ahojky.
0: Mně se líbí, že Alča dodala rovnou, že to je nějaké dobré vínečko, že už prostě podle toho zvuku pozná, že to bude chutnat.
1: No tak jako správnej vinař nebude pít něco hnusného.
0: To je pravda, tak zdravíme Alču a koho pozdravíme dál, koho tam máme?
3: No ahoj, tady Magda.
0: A už jsme se báli, že tam nikdo není, ale Magda tam je. Magdo, kam zdravíme?
3: Prosím tě, je to na Rakovník. Momentálně dneska na Rakovník.
0: Jasně, tak ty jsi taková tajemná, podle mě ty jsi ještě v práci, viď?
3: Ano, ano.
0: Takže zdravíme, a do kolika to máš dneska?
3: No, ještě do 18 hodin.
0: Do 18 hodin,
1: to no, už tak ti to, uteče.
0: Jo, s Patrikem to potom bude utíkat hodně rychle. Tak pojďme tedy na ten dnešní tajemný zvuk, co to je?
3: No, já si myslím, že je to špunt od šampaňského nebo od nějakého šumavého vína. No.
0: Já bych to uznal. Otevření lahve vína je správná odpověď. Tady je fanfára. No a co ti do té práce zahrajeme?
3: Prosím tě, pěkně, potřeba bych od skupiny Lucie Sen.
0: Dobře.
3: A je to pro vás, pro všechny do rádia, pro všechny lidi, co tu písničku mají rádi a ve finále, co všichni poslouchají vaší stanici.
0: Dobře, a já si myslím, že tuhle písničku má rádo opravdu hodně lidí, takže dáváme ji do playlistu a my ti přejeme, aby ti to v práci co nejrychleji, Magdo, uteklo.
3: Moc krát děkuju, mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Čtvrteční čtvrtá hodina odpolední je tady. Vy jste na relaxu a před námi jsou zprávy s Bárou.
1: Rakovník rozdává zahradní kompostéry, které žadatelé získají zdarma, a Evropská unie schválila nová pravidla pro návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Pěkné čtvrteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Letiště Praha ve spolupráci s policií České republiky a ministerstvem vnitra České republiky integruje komplexní balíček opatření k usnadnění hraničních kontrol cestujících ze zemí mimo Schengen. Na základě rozhodnutí mimořádného představenstva se postupně daří plynuleji řídit příletové špičky. Mezi hlavní prioritní oblasti patří péče o cestující a operativní koordinace přímo v prostoru pasové kontroly. Město Rakovník nabízí obyvatelům možnost získat zahradní komposter a podílet se tak na snižování množství odpadu. Nabídka je určena pro obyvatele města Rakovník. Komposter bude poskytnut zdarma formou výpůjčky a následného darování. Žádost k vyplnění je zveřejněna na webu města. Štěpánka Čechová, mluvčí Českého zdravotnického ústavu, nás vyvede z častých omylů o plísních.
3: Přítomnost plísní na potravinách většinou vnímáme především jako senzorický nebo estetický problém. To podstatné ale je, že plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu. Významnou úlohu v ochraně zdraví před plísněmi a jejich produkty v potravinách pak sehrává systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RASF.
1: Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky Evropské unie, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli.
2: Sport.
1: Vedoucí Třinec bude v pátečním 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o prodloužení série neporazitelnosti, která trvá od jeho vstupu do sezóny. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo z třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii porážek proti Hradci Králové.
2: Relax Radio.
1: Zítřejší den nám přinese příjemný podzimní počasí. Bude převážně polojasno až oblačno. Ráno teploty kolem 9 stupňů, odpoledne se vyšplhají až k 21. Na Kladensku tak startuje poměrně teplý začátek října.
0: Hezké odpoledne, věřím, že nebude startovat jenom na Kladensku, ale takřka po celé republice bude dále ještě figurovat babí léto. Jak si užíváš tyhle ty dny?
1: No, já si to užívám moc a mimo jiné teda taky hezké odpoledne, protože ještě jakoby jsou to dozvuky toho léta a takový jako pozvolná hezký připravování na tu zimu.
0: Takže z těch plavek se postupně budeme vydávat nahory.
1: Tak, ano.
0: A to i v našem éteru společně s Opět a Radeček vyrazíme nahory v následující 30 minutovce. Tak buďte s námi, Patrik s vámi až do 19. hodiny. Relax.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: První říjnové odpoledne jste se rozhodli strávit ve společnosti Relax Rádia. Máme čtvrtek a navíc si připomínáme dnes mimo jiné Mezinárodní den kávy. My bychom se na toto téma právě teď v těchto odpoledních hodinách mohli konec konců podívat už i trošku retrospektivně. Konec konců, kolik káv vypijete? Jaká je vaše nejoblíbenější? Nebo třeba máte nějaký kávový rituál, třeba když přijdete ráno do práce? Zkrátka, dokážete si bez kafe představit svůj život, svůj den? Zkuste mi o tom napsat. Tradičně to pojďte rozebrat se mnou, buď přes SMSky nebo přes zprávy na WhatsAppu. Připomínám číslo 606-736-736. Já vám k tomu budu dál hrát. Teď třeba Pitbulla, za chvíli Snow Patrol a nebo třeba slibovaný opět Radeček.
1: Takhle.

0: moc hezky se to poslouchá. Snow Patrol doznívají tady u nás na relaxu, za chvilku je vystřídá Shakira, ale my se podíváme na to, co 1. říjen znamenal v historii. Kromě toho, že si dnes připomínáme, jak jsem říkal, Mezinárodní den kávy, tak tím to samozřejmě nekončí. Národní den domácích sušenek je taky právě 1. října. S 1. říjnem je spojený taky Mezinárodní den hudby, Světový den vegetariánství nebo Mezinárodní den lékařů. Ale co dalšího se událo, pojďme si to shrnout.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. října. Tento den roku 1881 se narodil William Edward Boeing, americký letec a konstruktor letadel. O 5 let později přišel v Plzni na svět český herec František Kovářík.
2: Sebeřepí, šakali, zabíle, pili, nabíli, měsíc.
1: Náhoda tomu chtěla, že v den svých 98. narozenin zemřel. Ročník 1959 je senegalský zpěvák Youssou N'Dour. Roku 1920 se narodil držitel Oscara, americký komediální herec Walter Matthau. O 11 let později přišel v Plzni na svět herec, textař, režisér a zakladatel slavného semaforu Jiří Suchý. Ročník 1970 je česká zpěvačka Ilona Čáková.

0: Sobota je tady. Vím, že před námi je ještě jeden pracovní den, ale máte už plány na víkend? Jestli ne, o něčem bychom věděli.
1: Tip relaxu. Tip relaxu.
0: V Kladně, respektive v Nakladensku, se v nadcházejících dnech rozhodně nudit nebudete. Už v sobotu 3. října od 10 do 16 hodin proběhne v kladenském bioparku u vodojemu Den s IZS a sociálními službami. Akce pro děti i dospělé nabízí jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku práce jednotlivých složek zblízka. A pro zájemce je navíc připravená i lahůdka. Fyzické testy k policii České republiky na nečisto. Tak jestli si chcete vyzkoušet, jestli byste se k policii dostali, můžete už v sobotu 3. října. Zábava pak pokračuje i v neděli. Labyrint Kladno vás zve do Sítenského údolí na tradiční pohádkové údolí. Od 14 hodin se v Arbisově ulici můžete těšit na pohádkové bytosti, živá zvířátka, hudbu i soutěžní úkoly. I když je čtvrtek, tak já vám už takhle dopředu přeji pohodový víkend.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: minuty před 4:45. Zůstáváte na relaxu, jsme všude s vámi a za chvilku s vámi budeme i na cestách. Jestli na vašich cestách potkáte cokoliv, o čem by měli vědět všichni na relaxu, ozvěte se mi 606-736-736.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Je to tak, ladíte relax, vyrážíme na cesty s kolonami. V těchto chvílích počítejte na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 a následně taky na pražském okruhu směrem dál k D1. Zastavíte se už na 4. kilometru a pomalu pojedete za sjezd na Ořech. Na hlavních tazích po Praze pak vrcholí odpolední špička a kolonám se momentálně takřka nevyhnete. Plná je mimo jiné magistrála v centru, taky jižní spojka v obou směrech a kolony čekejte i před tunely kvůli regulaci provozu. Frontám se pak nevyhnete ani na výjezdu z metropole po D1. Pomalu to jede v úseku, teď pozor, mezi 10. a 22. kilometrem. Nic by tam překážet nemělo, zkrátka hodně lidí jede ven z Prahy. Jestli jsem na něco zapomněl, tak mě doplňte, číslo vlastně znáte. Volejte nám

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

0: Pátá hodina odpolední je tady. Svůj čas strávíte s relaxem, díky za to.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Před námi je páteček. Jak bude vypadat? Docela dobře. V Čechách sice bude většinou oblačno, v západní polovině by mohla přijít nějaká ta dešťová kapka, ale nic hroznýho to nebude. Teploty zítra 18 až 23, na Moravě a ve Slezsku bude o něco tepleji a navíc tam nehrozí ani kapička. Ale i kdyby, babí léto pokračuje, opravdu nějak zásadně nezmokneme. Teď ale máme čtvrtek, 1. říjen je stále v plném proudu, my si dnes připomínáme Mezinárodní den kávy. Společně to řešíme tady s vámi, už mi sem naskákaly nějaké vaše reakce, co vy a káva. Jak to vypadá, si shrneme za chvilku a co si budeme hrát? Vybírám pro vás třeba kombinaci Shona Paula společně s Dua Lipou. Zahrajeme si ale taky Kepna Hollywooda, dorazí Ava Max nebo třeba Bastille.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: I tady u nás na Relaxu jsme všude s vámi, nejenom, že nás můžete ladit na FM vlnách, ale v digitálním vysílání DAB+ nás naladíte skoro po celém Česku a to je rozhodně dobře. Mezinárodní den kávy připadá na 1. říjen, co vy ale a káva? Kolik jich denně vypijete? Která je vaše nejoblíbenější? A dokážete vůbec bez kávy fungovat? Podle vašich zpráv, kterými píšete na WhatsApp nebo SMS-kou na 606-736-736, to vypadá, že spíš ne. Jana píše, že ta si dává 3 kávy denně, první je na probouzení, druhá na fungování a třetí už jenom proto, aby měla pocit, že ten den zvládne. Petr mi napsal taky SMS-kou, že bez kávy ráno vůbec nemluví, manželka to naštěstí respektuje a první minuty na něj komunikuje pouze posunky. Lenka z Berouna, já mám 1 kávu denně, ale ta trvá asi hodinu, prostě si ji vychutnávám. Vy? Jak to máte? Máte to stejně třeba jako Lenka nebo Petr nebo úplně jinak? Případně vyhýbáte se kávě? Nahrazujete ji něčím? Ovšem, vy můžete psát. Ještě jednou připomínám číslo 606-736-736. Teď zpátky k muzice. Sean Paul, Dua Lipa právě teď. Relax.
1: Takhle hraje Relax.

0: 90-kový Captain Hollywood, i tak vám umí hrát relax. Máme 1. říjen a s říjnem je spojená každoroční, všemi milovaná, všemi nesnášená, změna času. A změna času se sice letos opět uskuteční a Česko má střídání letního a standardního času potvrzené až do roku 2031, ale v Evropě se pořád hledá způsob, jak s ním jednou provždy skoncovat. Teď navíc přišel jeden německý ekonom s poměrně radikálním nápadem. Podle něj by se neměl jen zrušit posun hodin, ale rovnou překreslit časová pásma v Evropě podle polohy jednotlivých zemí. Například Španělsko by přešlo na západoevropský čas, zatímco část států na východě Evropy by se posunula do pásma GTM+2, takhle je to nazýváno. Co to znamená pro Česko? Česka by se tahle změna vůbec nedotkla. Pořád bychom zůstali v tom samém časovém pásmu a hodinky bychom si museli stejně překrucovat tam i zpět. No, takže to je taková ta zpráva, ve které se vlastně nic nedozvíte, má to jenom poutavý titulek. Zkrátka, tento říjen opět budeme posouvat hodiny a na jaře to bude zase zpátky. Takže i když to máte rádi, i když to nemáte rádi, musíme to ještě nějakou dobu vydržet.
1: Největší hity Relax Radio.

0: přelomu milénia. Sean Baker tady u nás na relaxu. Za chvilku ji vystřídá Bastil a podíváme se taky na středočeské a na pražské silnice, kde to rozhodně není ideální. Vydržte.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je to tak, s Relaxem jsme s vámi na cestách, pojďme začít na dálnicích. Provoz se stále vleče na příjezdu do Prahy po plzeňské D5, následně popojíždí i Pražský okruh směrem k D1. Zastavíte se stále na 3. kilometru a cukavě budete popojíždět až zhruba za sjezd na Ořech, je to tak na 20 minut. Bouralo se pak v Králově Dvoře na staré silnici 605. U odbočky na Popovice jsou v sobě dvě auta, s opatrností kolem nich ale projedete. V Praze je momentálně hodně ucpaná jižní a štěrboholská spojka, a to v obou směrech. Postojíte si i v okolí Kulaťáku na Praze 6, potom na magistrále v centru a o moc lepší to není ani na Radlické nebo na Plzeňské směrem do centra. Ještě pohled na D1, tady je silný provoz na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Kolony nesouvislé popojíždí mezi 10. a 22. kilometrem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryak.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: talentovaná Miley Cyrus nám doznívá krátce před 6:45 tady u nás na Relaxu. Já společně s vámi řešíme Mezinárodní den kávy. Jak velký jste kafovilové, nebo jak se tomu říká, ne. Milovníci kávy, nechme to radši takhle. Martin z Kolína píše, piju Turka. Vím, že je to spíš barbarství, ale mě chutná a hlavně nemusím vlastnit půlku kavárny, abych si doma udělal kafe. Martine, rozhodně ti dávám za pravdu. Veronika z Prahy pak píše, moje první káva musí být v klidu a bez telefonování. Tomáš napsal SMS-ku na 606-736-736, dvě kávy ráno a jedna po obědě. Když mám čtvrtou, už nevím, jestli pracuju nebo komunikuju s vyšší mocí. Vy mi taky ale můžete napsat, co vy a káva, kolik jich vlastně za den stihnete, anebo máte nějakou náhražku kávy, pište mi i o tom. Z muziky Verona v následující minuty taky Texas dorazí a docela stihneme třeba i Aviciho.
1: Relax.

0: Dance na vlnách relaxu, ten skutečný nás čeká už zanedlouho. Praha porazila Řím, tedy alespoň v jedné konkrétní kategorii. Kanadští cestovatelé zvolili naší metropoli nejlepší světovou destinací pro milovníky umění a kultury. V anketě pro ní hlasovalo bezmála 1,5 milionu lidí a Praha tak v této kategorii vystřídala loňského vítěze Řím. Kanadské turisty v Praze láká hlavně historická architektura, taky Pražský hrad, Orloj, muzea, koncertní sály a samozřejmě atmosféra města. A zájem Kanaďanů o Česko skutečně roste. Loni jich u nás přespalo přes 94 tisíc. Takže pokud jste si někdy říkali, že Praha je vlastně docela hezká, tak Kanaďani vám na to teď dali razítko. Jdeme zpátky za muzikou. Relax.
1: Relax Radio.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Odpoledne se nám změnilo, ve večer máme minutu po 18. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Páteček bude převážně oblačný, v západní polovině Čech musíme počítat s občasnou dešťovou kapkou. Nic zásadního se ale na nebi konat nebude. Teploty příjemné 18 až 23 a babí léto bude pokračovat. Patrik s vámi, rozjíždíme další společnou 60-minutovku, ve které si budeme hlavně hrát. Společně s Miraj si povíme, jaký to bylo tenkrát.
2: Jako když tenkrát
0: dorazí ale taky Alvaro Soler, No Mercy, Ed Sheeran, no Ježišmarja, toho bude, buďte s námi, relax.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

10 minut po 6. Pokud ještě nemáte padla, tak je nejvyšší čas vzít kramle a jít domů. Třeba na večerní kávu. Nemusíte si ji dávat konec konců jenom ráno nebo přes den. Někdo má i večerní rituál. Ale třeba taková Alena, která mi napsala na WhatsApp 606-736-736, tak ta to vidí úplně jinak. Píše, já kávu nepiju vůbec, jsem důkaz, že to jde, ale okolí mi to pořád nevěří. Román, nejsem závislý na kávě, jen když ji ráno nemám, začne mě bolet hlava. Monika z Kladna pak píše, že pro ní je nejoblíbenější cappuccino, ideálně s pořádnou pěnou. Espresso je na mě moc rychlé, píše. Já potřebuju, aby káva vydržela alespoň 10 minut. Ještě tady vidím zprávu od Davida. Můj kávový rituál je jednoduchý. Ráno udělám kafe manželce, ona ho vypije a pak mi řekne, co všechno dneska mám ještě udělat. Relax Radio.

Týden na relaxu, 9 minut před 6:30. Jsme všude s vámi a s vámi budeme opět i na cestách. Chystám pro vás aktuální dopravní zpravodajství. Než ale tady dovyšiju pro vás, tak třeba se mi zkuste i ozvat, co jste potkali na cestě 606-736-736. A aby se vám dobře psalo a volalo, tak vám posílám Miraj a taky Rhymes & Fred. Vydáme se zpátky do nultých let. Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Right Side Fred za námi a my na relaxu míříme opět na silnice. Poskakovat budete stále na D5 před Prahou a potom taky na Pražském okruhu až k Ořechu. Pomalu se to ale začíná rozjíždět, nicméně 15 minut navíc určitě naberete. Poměrně zašpuntovaná je pak taky stále D1 na výjezdu z Prahy. Kvůli silnému provozu to jede pomalu hlavně mezi 15. a 22. kilometrem. Přímo v Praze pak stojí hlavně příjezdy do tunelů na městském okruhu. V nich stále regulují provoz a to znamená, že plná je třeba Patočková, Radlická, Plzeňská nebo Nová Povltavská před vjezdy do tunelů. Zásadní nehody pak nikde hlášené nejsou.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 18 hodin 39 minut k tomu. Rádio Relax nemusíte jenom poslouchat, můžete nás taky sledovat na sociálních sítích. Jsme na Facebooku i na Instagramu, kde najdete všechno, co se u nás děje. Zajímavosti, soutěže, fotky, videa a samozřejmě i naše moderátory. Takže pokud chcete být s Relaxem v kontaktu i mimo rádio, stačí si nás najít na Facebooku a Instagramu jako Rádio Relax a dát nám sledování. Ať už jste doma v autě, v práci, nebo třeba dnes někde na kafi, Relax můžete mít pořád sebou.
1: Relax Radio.
0: A teď další muzika, Krištof a za chvilku třeba Bad Boys Blue. Užívejte si čtvrteční, teď už večer, Relax.

0: čtvrtečnímu večeru jste si vybrali relax, díky za to. 10 minut, 10 a půl minuty, jestli chceme být úplně přesný, nám chybí do 19. hodiny. My bez zbytečného tlachání budeme dál pokračovat v hudebním rytmu, v tom nejlepším, na který jste u nás na relaxu zvyklí. Vybírám pro vás Bad Boys Blue, Support Lesbians a docela stihneme i Davida Guettu ze Sio.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Friends. Skoro na vteřinu přesně je tady 19. hodina. Vy zůstáváte s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Slíbit můžu, že i při pátku bude pokračovat babí léto. Dešťových přeháněk bychom se měli dočkat jenom na západě Čech, ale nic moc hrozného to nebude a teploty budou nejčastěji kolem 23. Doufám, že si večer užíváte a budete si ho užívat dál. Na relaxu vám budeme dál hrát to nejlepší, co tu máme na skladě. Slíbit můžu třeba Palomu Fight, Chinasky, Eminema. A co konkrétně bude o těch Chinasky? No třeba tohle.
2: Možná se ti zdá, možná má.
0: Možná budou zpívat Chinasky, ale to možná nebude, jestli dorazí. Oni tady budou opravdu už za chvilku. Tak vy buďte dál s Relaxem a užívejte pohodu. Čtvrtek, 1. říjen.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
3: Relax Radio.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Mám prostě

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. října. Tento den roku 1869 se narodil indický politik a vůdce Mahatma Gandhi. Zemřel 30. ledna 1948. Ročník 1945 je americký zpěvák a skladatel Don McLean, kterého proslavila hlavně skladba American Pie. Roku 1948 se narodila americká módní návrhářka a designérka Donna Karan. Ve stejný den i rok také český herec Petr Štěpánek.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.